0: blízko, moja blízka přišlož. Čistá disko, ej, když nevyšlo šlo. Čistá disko, ej, všende všichni všichni.
1: Vyšla čistá disko, nem písať, když nevyšlo.
0: Vyšlo, vyšla čistá disko,
1: moja blízka přišlož.
0: Ej,